0: Děkujeme se
1: už, Vazenino, pěnou se zanávala slova.
2: Na pézek nikam hrůd.
3: Ion Music, the best moment, the best music.